0: Hráme slovenské hity.
1: Slovenské raňajky
0: na Expresse.
2: Pamätáš?